Que prodolžíme so Smiljandonovská Mominská kletva. Hajde da slušnimo prekrasna pesna i glasot na Smilja Mitreska.